skal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, v úvode uznajme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: po všetky veky. Amen.
1: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Pána, lebo je dobrý.
0: Lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: Oslavujte Boha nad Bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: Oslavujte Pána nad Pánmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: On múdro stvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: On rozprestrel zem nad vodami, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: On stvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: Slnko, aby panovali vodne, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
1: Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. On pobil egyptských prvorodencov.
0: Lebo jeho milosrdenstvo

0: milosrdenstvo je večné. Mocnou rukou a vyskretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
1: On rozdelil Červené more na dve časti, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: A Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho milosrdenstvo je večné.